dnes máme tu čest vám říci, že jest všech vingazů pěst. Je vingazů čas a k tanci naraz i zní rytmu hlas. Odej se svingu, nebo tisíc